Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolivii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné, já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní z

0: Krom Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
4: To se nám to hvízdá. Ranízda na

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: Ranní jízda na Radiu Kroměříž.
2: Ahoj, tady Rudý Kosák, kapely Září.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Radio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třasoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třasoňovy ulice od křižovatky z ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uherskohradišťko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance Extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: world, crazy world, yeah.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pohodový den na rádiu Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
1: www.radiokroměříž.cz

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: trávníku, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
1: Zlínsko.
0: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi. Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše Rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
5: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třesoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třesoňovy ulice od křižovatky s ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uherskohradišťko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

0: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
1: Zlínsko.
0: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi. Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž. Skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Radio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no? A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz
4: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třasoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třasoňovy ulice od křižovatky s ulicí Moravská po

0: práce a průzkumy.
1: Zlínsko.
0: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rajdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi. Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z 80. let.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše Rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček Indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
5: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třasoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třasoňovy ulice od křižovatky z ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uherskohradišťko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi

0: Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Radio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup, to je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměřiž.cz

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná Jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rajdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celé

0: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to na

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme, s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třesoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třesoňovy ulice od křižovatky s ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance Extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše Rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rajdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi. Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

zapomni, pak hoď přes plot všechno zlé, daleko mezi stvoly. Tohle nechceš, tohle ne, vy dvě moje lásky schoulené, já blázen posedlý.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž a megahity 90.

0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Dive in Life je název kapely v dnešním rokovém žvanci. Od mikrofonu vás zdravím Lupo a já zdravím taky kluky, tři členy téhle kapely, takže kluci se nám představí, ahoj, ahoj.
2: Tak, já jsem Michal, hraju na basu.
3: Já jsem Filip, hraju na kytaru, jsem tam něco, zakřičím do mikrofonu.
4: Jsem Vojta, jenom křičím do mikrofonu.
1: Tak, kluci se nám představili a my se můžeme pustit do té první písničky dnešního rokového žvance, trošku ji rozpiplat, něco o ní říct a kluci z kapely Dive in Life už mají nachystanou tu první věc dnešní hodinky s něma.
4: Vybereme písničku, kterou jsme pustili jako první single z nový desky Before the World is Doomed.
1: Kluci, vy zpíváte anglicky, takže bychom posluchačům rokového žvance na rádio Kroměříž mohli aspoň přiblížit, o čem ten text je v téhle skladbě.
4: Je to písnička o tom, že se celý svět zřítí do sraček. Aha, že jediný, co je potřeba k tomu, aby vyhrálo zlo, je, když dobrý lidi nebudou dělat nic, tak je to takový trošku motivační, aby dobrý lidi začali dělat aspoň něco. A ono to občas stačí.
1: No, nestačí, protože náš národ je jak fotbalové utkání mezi Spartou a Baníkem. Dvě půlky, které by se nejradši pobily, ale ono se to spraví, doufám, že se to spraví. Když ne, tak mám kamarády po celém světě a někteří mě už před 4 rokama zvali do Austrálie, do Ameriky, že tam můžu jít s celou rodinou, že tam budu mít svou práci a tak dále, ale mně se tady líbí a teď si můžeme říct něco o videoklipu k téhle písnice.
4: Before the World is Doomed máme klip, vlastně první klip, kde se historicky objevují naše těla. To znamená, že není animovaný a není to lyric video, ale protože jsme stydliví kluci, tak tam nemáme ksichty.
1: A já už jenom dodám, že přejeme všichni příjemný poslech.

0: kdy vlastně já, brácha Bubeník a Pavel, druhý kytarista, co tu s náma nejsou dneska, tak jsme spolu hráli předtím v kapele Breaker Ego, která chcípla s covidem, řekněme, tak nějak se to celý rozpadlo, když se nedalo moc hrát, a protože nám to po relativně krátké době začalo chybět, tak jsme si říkali, že dáme dohromady něco dalšího, tentokrát trochu tvrdšího, a tak vznikly Dive in Life.
1: No a já teď dám, myslím, místo aj Michalovi, protože přišel pozdějiš do kapely a on by mohl něco říct k tomu.
2: Je to tak, já jsem vlastně přišel na post basáka, dá se říct tak náhodou, protože jsme se s Vojtou seznámili v hospodě, kde jinde. Ukazoval, že má kapelu, říkám, super, a kytaristu nehledáte? Říkal, kytaristu nehledáme, hledáme basáka, nehraješ na basu? Nehraju, hrál jsem na kytaru, na basu nehraju, ale tak zkusím to, no. A tak se ze mě stal basák.
1: Je to ta nejklasičtější cesta, kde se kapely dávají dohromady, je hospoda. A to, že z kytaristu bývají výborní basáci, to je jasná věc. Ale teď otázka ještě na Filipa, protože ten by taky mohl k tomuto něco dodat.
3: A já jsem do kapely přišel jako poslední, de facto jako nejvíc kýčovou cestou, jak jde, což znamená přes inzerát, že tam hledali kytaristu, tak jsem se přihlásil, protože se mě líbila ta jejich muzika. A slovo dalo slovo, absolvoval jsem v podstatě vstupní pohovor jak do práce a nějak to klaplo prostě, no.
1: Já si myslím, že klaplo, a klaplo to dobře, protože máte skvělou muziku, ale teď si pojďme uvíct tu další písničku, kterou si v zápětí v rokovém žvanci pustíme.
2: No, máme jedno vlastně kompletní album, to je teď vlastně debutové album Comfort of Collapse, které vyšlo nedávno, asi před 2 měsíci, a pak máme ještě EPčko Reality Revealed, které vlastně vyšlo před rokem.
1: A písnička, která teď následuje?
0: Freedom of Choice.

0: Možná už je ten čas na nějaký ten tragikomický příběh nebo nějaký vtípek, které tady účastníky rokového žvance vždycky nutím říct. Má něco v záloze i kapela Dive in Life?
1: Tak na tragikomický příběhy v kapele je u nás specialista Vojta, který mu to tolerujeme na zkouškách a na koncertech mu to výslovně zakazujeme. I několikrát během koncertu, ale on to stejně používá, takže...
2: Jo, já mám zakázáno říkat vtipy, no. Já mám výborný smysl pro humor, já jako víš, jak se říká doktorovi pro pandy? Pan doktor.
0: Než mi to donde, přesně o tom to je vlastně metalový vtip, rychlý jak cip.
1: Badum.
2: Co víš, co dělá katolík, když se mu ucpe vana? Modlí se za odpuštění.
3: A je hrozná škoda, že to tady jako nevidíte, protože přesně tak, jak se tvářím teďka, tak se tvářím i na koncertech, protože tohle tam běžně používám.
2: To je nejlepší humor, ty vole. Pak jsou ještě vtipy o holokaustu a o židech, a to se nesmí, že? A já miluju tady ten humor, protože ten bolí všechny v místnosti. Prostě. Já si to jako extrémně užívám, to, jak to všechny bolí.
0: Měl si pustit tu třetí písničku dnešního rokového žvance s kapelou Dive in Life, která to bude teď.
1: Tak jako třetí si pustíme Comeback, která je nahraná, tuším, že po čtvrtý už dokonce. S tím, že teda Comeback jako takovej, tak vyšel úplně jako první single od kapely Dive in Life, díky které jsem se vlastně do kapely přidal pak i já, protože to měli myslím na tom inzerátu.
3: Tak a vlastně úplně v původní verzi, která se dá ještě dohledat na YouTube, tak je vlastně ještě s druhým zpěvákem, který u nás zpíval s Vlaďou, tímhle bychom ho mohli pozdravit, tak čau Vlaďo z rádia.
2: Čau Vlaďo.
3: Který už bohužel vlastně s náma nespívá. Tak přejeme příjemný poslech.
1: K tanci a poslechu Dive in Life.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro ty, co si pustili teď Rádio Kroměříž, vysíláme rockový žvanec a mými dnešními hosty jsou kapela Dive in Life a my vybíráme už čtvrtý kousek dnešní hodinkové záležitosti s touhle kapelou.
2: Sad Little Memory. Sad Little Memory je první z taková pomalejší, smutnější věc, kterou jsme dělali. Máme ji v kapele všichni rádi, zejména Filip, který si na ní vždycky zláme prsty, protože to intro akustický je jako tak, no, nehraje se to úplně snadno, když nemáte 2 metry a prsty prostě jako přes 2 oktávy, takže, ale naučil se to, je to chlapec šikovný. No jinak jsme to točili, jsme to na VUTčku brněnským a nádherná věc tady od té písničce je, že tam zrovna měli zapůjčený 2 furchy na nějaké jako měření, už nevím, co tam s nima dělali a byli tak moc jako hodní, že nám je dovolili si je půjčit na to nahrávání, takže je to nahraný v podstatě na nejlepší akustickou kytaru na světě.
3: No, takže můžete vyzvat nějaké vdovy k tanci a hrajeme naši nejsmutnější a nejpomalejší píseň od kapely Dive in Life. Sad Little Memory.

0: Hoši, můj receptor kvality muziky, tady je Husina na rukou, opravdu zabral, chlupy stojí. My jsme s mými dnešními hosty, Michalem Vojtou a Filipem z kapely Dive in Life, probrali už nějaké věci, ale nedostali jsme se k tomu, dá se říct podstatnému, co ovlivnilo vás jako muzikanty, která kapela, jaký styl?
1: Já jsem odkojený Metallicou, System of a Down, přelomovým, že jo, nu metalem, jako s Linkin Parkama, Limp Bizkitama, takovýma věcma. A potom metalcorem, no, takže...
0: No, mě některé ty písničky vlastně připomínají ty systémy.
1: System of a Down. Já jsem to slyšel už asi od 20 lidí a dělalo mi hrozně dlouho hrozný problém to tam jako najít, že mi to přijde jako přirozený to dělat takhle tu hudbu a už jsem konečně asi pochopil, co tím ty lidi myslí a beru to jako poklon samozřejmě. No a tak já taky trochu mečím, když zpívám, že jo, ten Serž taky mečí.
2: No to je takový.
0: Pojďme si uvíct teda další písničku, kterou si teď v zápěti pustíme.
1: 20 Demons, povídej, Mišo.
3: Tak, 20 Demons. Je to song, který by si měl každý v tom najít vlastně to své. Kdo umí anglicky, samozřejmě. A kdo neumí anglicky, tak tomu to teďka samozřejmě řekneme. Je to píseň o závislostech. Je to o tom, že sice je pěkné, že nám alkohol, drogy, cigarety dají chvilku radosti, ale větší chvilku života nám to potom vezme. Takže 20 Demons, vlastně 20 démonů. Já jsem si to například vyložil jako 20 cigaret v krabičce nebo 20 piv v base.
1: Doufáme, že tato písnička nepřesvědčí fanoušky Rádia Kroměříž, aby ho vypli.
0: Nebuď pesimista, určitě to neudělají, protože na Rádio Kroměříž určitě ty své fanoušky získáte. Tahle muzika je skvělá a já už popřeju opět jenom příjemný poslech.
3: Tak když jsme u těch závislostí, tak si sedněte, otevřete si pivko, zapalte si cigárko a poslechněte si naši písničku 20 Demons.

0: Já si myslím, že úplně perfektní skladba, výborná aranž, perfektně zahraný. Zkrátka nemá to chybu a já jdu teď vařit kafe a vy si uveďte další písničku.
1: Další písničkou, kterou si pustíme, bude Now I See, což je konečně vymyšlený název pro písničku, kterou jsme hráli asi rok na koncertech, aniž bychom věděli, jak se jmenuje. Říkali jsme ji Eminem a
2: je inspirovaná neznámým zpěvákem rapovým, protože je to dost taková rapovaná písnička.
1: Jo, přesně.
2: Rapovaný track, ať to zní drsně teda.
1: Rapovaný track, vole.
3: Jo, tady u téhle si myslím, že jsme zabrouzali jako spíš do toho nu-metalu.
1: Jo, hodně no. A hlavně se nemůžeme dopočítat toho začátku vždycky, protože se bubeník rozhodl, že tam bude 6 dob místo 8. Což zmate všechny přítomný vždycky.
3: Jo, máme tě rádi, Jacobe.
4: I love you.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Tady musím opět mé dnešní hosty kapelu Dive in Life pochválit, protože opravdu má to koule. A já teď na Michala, protože Michal je odsaď a utekl nám taky do Brna. Jako Honza nezval do Prahy a Hans Sedlář a tak dále, všichni muzikanti utíkají někam. Proč to?
2: No, tak můžeme to podat tak, jako, že tady sice na Zlínsku super, jo, ale v Brně těch hospod je prostě víc, no, tak život je tam pohodovější, Brno, zlatá loď, tam se žije jinak, no.
1: Teď bychom našim posluchačům rádi a Kroměříž, protože vím, že budete hrát i v Kroměříži, tak o to my jsme mohli taky požvanit.
2: Tak v Kroměříži budeme hrát 20. listopadu, bude to vlastně součást našeho tour k vydanému CDčku, kde mimo jiné, kromě Kroměříže 20. listopadu, budeme hrát i v Kutné Hoře, v Děčíně, v Liberci, v Brně.
3: Všechno těšíme se a rádi vás tam všechny uvidíme.
4: Hlavně v Kroměříži, zdravíme Rádio Kroměříž.
2: Ale 20. listopadu.
3: Kdyby se vám chtělo, že nemám vlaky do Děčína, můžete s náma tu tour obět celou klidně, není problém.
1: Já osobně si myslím, že hrajete skvělou muziku, takže ty fanoušci se najdou, ale teď pro ty faninky, které poslouchají a půjdou se podívat na nějaký ten klip kapely Dive in Life, zabuší to srdce, až uvidí Vojtu zpěváka, protože to je takový ten metalový šampon, kde opravdu budou ty srdíčka faninek tloust o dušu. A nějaký ten hotýlek jim budete muset zařídit, já si myslím, že výpravy vlaku směr někde Čechy určitě bude. To vám můžu už jenom tiše závidět, přát vám, ať ty faninky spokojeně po ránu vstávají na další a další koncerty kapely Dive in Life. Jdeme si ale uvést už tu další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Písnička, kterou si teď pustíme, je písnička, která otvírala naše předchozí EPčko, to znamená, ti z vás, co nás sledují od začátku, už ji pravděpodobně znají a písnička se jmenuje Who's the Liar?

0: Teď se zeptám tak trošku na ty intimnější kapelní věci. Jak se snášíte v kapele? Protože já už měl takovou ponorku v motusek, že už jsem musel skončit. Já už zkrátka některé muzikanty nemusím.
1: My se máme velmi rádi.
2: Kromě Míši. Míšu nemáme, ne?
1: Ale Míša pomáhá, takže máme rádi, když pomáhá zrovna.
3: Jo, já jako maximálně si sednu do koutu, otevřu si to pivko a to je jako, je ode mě klid, že jo, já jsem jednoduchý člověk.
1: Mě vždycky pomáhá smotat kabel.
2: Jo, Míša motá kabely, tomu jde velice dobře. Sice je motá blbě, ale za to jako nedostatek talentu dohání nadšení.
3: Aspoň se snaží, no. Tak co mám taky jako basák dělat, že?
2: Dun dun, ne? Jako každý basák.
0: Ale Michale, ty to dum dum umíš zahrát, no já jsem trpěl 30 let, takže asi tak nějak. Jdeme si ale pustit další písničku kapely Dive in Life.
1: Tak, teď teda zase zpomalíme, s tím, že tohle je neúplně ploužák, ale je to taky pomalejší věc, s tím, že není to nějak vyloženě úřvaný a jsou tam spíš takový jako party, kde si kytaristi najdou to svoje a můžu se tam zaposlouchat do těch krásných melodií, co tam jsou.
2: A je to hrozný podraz, protože jakmile si tam kytarista najde něco, co se mu líbí a pořádně se zaposlouchá, tak zjistí, že to vlastně hraje basa, což je strašný zklamání.
3: Debil.
1: Takže vám přejeme krásný, příjemný poslech písně Waiting for the Fall, neboli Čekání na podzim.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Název další písničky, kterou si pustíme od mých dnešních hostů kapely Dive in Life, vlastně já ani nedokážu vyslovit, protože to musíš vysvětlit.
3: Další písnička je 141100. Je to, ne jazykola, má takový chyták, protože všechny písničky jsou napsané anglicky, tahle je napsané číslem, ale čte se taky anglicky. A Vojta právě má zajímavý příběh za tím, jak vymýšlel název a vůbec smysl toho songu.
4: Jo, ta písnička odkazuje na to, že když jsem ji psal, když jsem psal ten text, tak jsem přemýšlel, co chci vlastně jako říct, a měl jsem takovou trošku krizičku, takže jsem si spočítal, že i při nejlepší dobré vůli ve chvíli, kdy jsem tu písničku psal, mi zbývá do konce života zhruba 141 100 hodin volného času a každou hodinou se to zkracuje, takže když tě ten seriál prostě třeba úplně nebaví, tak se na něj, vole, nekoukej, protože pálíš jako čas, který ho už víc nebude. A v podstatě ta myšlenka stojí na tom, že pokud bych za toto trávení volného času nezaplatil, tak to radši nebudu dělat vůbec. Zní to hrozně depresivně, ale ono to je jako v souladu s naší myšlenkou toho, jak se identifikujeme, a je to napsané i na té desce, a to je, že my jsme happy people singing about sad stuff, což znamená, že jsme parta veselých lidí, která zpívá o smutných věcech.
3: A tím, s tím se pojí i vlastně naše vystupování, jo? Když na koncertech, když nás člověk vidí, tak to rozhodně není parta nějakých depkařů, kteří tam stojí a jenom hrajou. Ale je to prostě parta správných volů, kteří si to užijou a jdou do toho naplno.
4: Jo, naše vystupování je velmi vtipný, zejména Míšovo vystupování z autobusu. No, takový ten zpřátel.
2: No, já už poslucháčům rokového žvance popřeju jenom příjemný poslech a tu číslovku ti mohu leda závidět. Mně už zbývá jenom pár těch čísílek, ale to nevadí. Příjemný poslech a užijte si to.

0: Protože nám čas běsile utíká a my máme už jenom 10 minut do konce, tak pojďme si tuhle tu písničku ve zkratce uvést.
1: Písnička je o existenciální krizi toho, že jsme všichni jenom vteřina v historii vesmíru.

0: Kluci, bylo to s váma super, ale čas neúprosně běží a já se s váma musím rozloučit. Je tady čas na tu poslední písničku, nějaké to rozloučení. Do rockerské žákovské knížky vám dávám všem jedničku s hvězdičkou, kterou si právě zasloužíte jako kapela Dive in Life. Děkuji, kluci.
1: Děkujeme Rádiu Kroměříž za pozvánku a za pořadu Rokový žvanec.
2: Tak jo, Lupo, díky moc, bylo to super, máš to tady krásně zařízené, povídání parádní, ano, hlavně ty chlebíčky byly úžasné.
3: Jo, já doporučuji každý kapele, aby Lupovi napsala, pokud chce propagovat svoji desku, a se, ani desku napište jenom kvůli těm chlebíčkům.
0: Jo, přesně tak, já tady budu živit celou republiku, všechny kapely. Ne, je to o žvanění a musíme se rozloučit, takže ta poslední písnička dnešního podvečera má název jaký?
3: Poslední písnička, Worst Enemy, paměť je svině, protože je milosrdná a zásadně si pamatuješ jenom ty hezký věci, takže když se pak dívám okolo sebe, jak někteří přátelé mají tendenci si myslet, že ta jejich bývalka nebyla až taková škaredá osoba a že by ji třeba napsali znova, tak je vždycky potřeba je trošku profackovat, aby se probrali a vzpomněli si na všechny ty věci, co se děli opravdu.
0: Taková deprese nakonec, to se nesluší, řekni těm holkám, že je miluješ, ty faninky, že zbožňuješ a tak dále.
3: Ne, faninky máme rádi samozřejmě, my jsme teda tady jako, jak to je, tři ženatý, ty máš jenom štěně, ty jsi ještě neoženil.
2: Tři ženatý, dva s dětma, jeden se štěnětem a jenom ty jsi zatím bez prstínku.
1: Já jsem taky bez prstínku.
2: A máš štěně.
3: Ale máš štěně, ale já budu mít jaký brzo štěně. A teď ty vole jsem to slíbil do rádia, to je prčicí.
0: Tak popředujeme jenom krásnou, bezbolestnou noc, mějte se krásně, čau.
1: Díky a mějte se fanfárově.
2: Mějte se, díky moc, čau.
3: Zdravíme posluchače, ahoj.
1: Sledujte nás na Instagramu, Facebooku, poslouchejte na Spotify, YouTube, Apple Music.
3: Kromě LinkedInu a Pornhubu jsme všude. Víš, jak zní dobrý sex, Lupo, ne? Jako když se holka v žabkách snaží doběhnout autobus.
0: Čau.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
1: Uhersko-Hradišťsko.
2: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
1: Zlínsko.
2: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi. Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: Tišku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třasoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třasoňovy ulice od křižovatky s ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uherskohradišťko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z 80. let.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi – Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček Indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krát.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třesoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třesoňovy ulice od křižovatky s ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance Extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi. Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.